ten pískovcový rozum brada a zpovědník všech pražských bran se zeptá, jestli žiju ráda a řekne, hele, nejsi mladá, tvůj šperk je cetka z tomboli. Ať mi nikdo nevykládá, že staré rány nebolí. Jo, jen já mám hodně rán, to ženská v letu neuvádí.

narozený v roce hada, terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá.

se myslel, že mám v tobě oporu dřív, možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam, chtěl bych ti tolik říct.

0: To byla dnešní hudební mozaika s českými hity. Děkuji, že jste si na nás udělali čas. Věřím, že vám dnešní výběr známých i méně známých písní zpříjemnil večer. Pokud budete mít chuť poslouchat českou hudbu znovu, naladit si nás můžete opět ve středu 26. srpna od 8. hodiny večer tady na rádiu Burgenland. Přeji vám klidný zbytek večera, krásné letní dny a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavla Rašnerová.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.